0: vždycky chcela.
1: Hanna Hegerová, Petr Habka, ich Levandulová z Rádia Vlna. Pozerám na čas, je 10.53, tak vás všetkých pozdravujem. Blíži sa aj práve poludnie a s ním...
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: Obrovský nadpis Prácou k slobode sa nachádza na vstupnej bráne do pracovného tábora pri meste Příbram, kde v 50. rokoch zatvorili politických väzňov. Časom si pre nich komunistický režim a jeho predstavitelia vymysleli prácu v miestnych uránových baniach. Už 21 rokov je na tomto mieste pamätník Vojna. Didiana ho navštívila a na výlete na vlne nám o tomto mieste a krutých osudoch porozpráva historik Václav Tratina.
3: A ktorí známi ľudia, respektíve slávnejšie osobnosti, tu boli väznené?
4: Vezmeme-li přímo tady památník Vojna, tak nejslavnější asi spisovatel, poté předseda Penklubu, je Jiří Stránský. Podle něj už se natáčely všechny ty seriály a filmy Boomerang, Zivočá země a další. Byl tady Jiří Krupička, neúplně známý, ale mezi geology známý, který pak tady 68. odešel do Kanady, kde učil v Torontu a zemřel nedávno ve 100 letech. Tak ten si tím taky prošel, básníci, spisovatele. Ale také i jaksi ze světa, řekněme, sportu, lze opomenout mistry světa v hokeji, kteří se sem dostali náhodně. 49 získali titul mistrů světa ve Stockholmu a měli 51 letět do Londýna obhajovat titul mistrů světa. A jako měli všichni zavazadla naložená, čekali na odlet, ale přišel pokyn z ústředního výboru, protože krátce před nima tam odletěla krasobruslařka Aja Vrzáňová, která řekla, já už se nevrátím. A dostali strach, že ty hokejisti se jim taky nevrátí. Takže vymysleli nějaký důvod, že prostě zbalili, šli na výslech, kromě jednoho šli všichni do vězení a skutečně jeden z nich, ten Vladimír Kobranov, byl i tady na Vojně. A dostali několika měsíců do několika let a nikdo z nich už se nevrátil. No, vrátil se k hokeji mnozí, ale ve stylu třeba trenéru, nebo že hrál nějakou krajskou ligu. Nikdo už nehrál v naší nejvyšší lize, anebo reprezentoval.
1: Z Rádia Vlna sa dnes na pravé poludne dozviete viac na zimomriavkovom výlete na vlne s Didianou z pracovného tábora, aktuálne pamätníku Vojna. Bude to stať za to.

0: Let na vlne s Didianou.
1: Obrovský nadpis Prácou k slobode sa nachádza na vstupnej bráne do pracovného tábora pri meste Příbram, kde v 50. rokoch väznili politických väzňov. Časom si pre nich komunistický režim a jeho predstavitelia vymysleli prácu v miestnych uránových baniach. Už 21 rokov je na tomto mieste pamätník vojna a jeho vedúci, historik Václav Tratina, nám povie, ako v roku 1949 vznikla myšlienka ťažiť urán.
2: Sovietský svaz považoval za strategicky důležité, aby on sám také vlastnil svoji atomovou zbraň. V její výrobě jsou k tomu taky třeba nějaké materiální předpoklady. A jedním ze zásadních je uranová ruda. V té době na území Sovětského svazu nebyl otevřený žádný uranový důl. Byť tam zásoby jsou obrovský, kdežto na území Československa, oblasti Krušných hor, kolem Jáchymova, už se uranová ruda těžila. A jak docházelo k osvobozování Evropy, ruská armáda, příslušníci Rudé armády, došli vlastně až na celé území tehdejšího Československa, až tedy k tomu Krušnohoří, a kam došla noha ruského vojáka, považovali za svoji sféru vlivu. Z toho důvodu nastala intenzivní průzkumná činnost a následně teda i těžba uranové rudy, jak na tom Jáchymovsku, kde už se teda uran v nějakém množství těžil.
1: A pojďme si aj připomenout, že na čo se ta uranová ruda používala.
2: Používal se to jako barvivo do skla, takzvané uranové sklo, kdy jsou schopný zelený, žlutý, oranžový a takový, je krásný. Ano. Takže ne velké množství, ale těžilo se. Tím pádem bylo kde začít. V té době skutečně se to těžilo pro tenhle účel sklářský a pro tu výrobu atomové zbraně není to žádné tajemství už. Je třeba asi 1000 tun uranu. Musel se výrazně zvýšit ta těžba a k tomu se samozřejmě hledali další lokality, kde by to bylo snadno dobyvatelné. A tím, že Československo bylo poměrně dobře geologicky zmapováno, tak se vidělo, že tady v lokalitě Příbramy, nebo v lokalitě, kde se přímo nacházíme, je značná zásoba blízko pod povrchem, čili snadno a rychle dobyvatelná. A proto opravdu v roce 46-47 přímo tady, kde se nacházíme, uranová ruda na Příbramsku. Bylo třeba, kromě toho, že se našlo to ložisko, které tady bylo opravdu pár desítek metrů pod povrchem, že opravdu velmi snadno dobyvatelný, tak bylo k tomu potřeba značné množství lidské síly. Hrubé, manuální, tak byla otázka samozřejmě lidských zdrojů, takže v té první fázi to tady těžili němečtí váleční zajaci, kteří byli přesunuti z Gulagu na Sibiři v počtu několika set až nižších jednotek tisíc na to Jáchymovsko a taky i sem na to Příbramsko. Ten uran pro ty první sovětskou atomovou zbraň, která teda nakonec byla vyzkoušena srpen, myslím, 49, tomu se vypadl Latinsku, byl první úspěšný výbuch, tak ten uran byl těžen německými válečnými zajaci tady na území Československa.
1: A práve preto vznikol v stredných Čechách prvý tábor pre nemeckých vojnových zajacov a Sovietský zväz požadoval stále viac uránu na výrobu zbraní.
2: A vzhledem k tomu, že byly nějaké mezinárodní dohody, že váleční zajaci se do 5 let po skončení války mají vrátit do své vozovkách vlasti, ať byli odkudkoliv, tak je přesunuli do NDR, byť tam neměli žádný příbuzný, byl tam jiný dialekt, ale prostě byli odsunuti do Německa. Takže po roce 48 zásadně, když tam se začínali odsouvat ty němečtí zajaci, nastal problém lidských zdrojů, kdo to bude těžit, ale ten vozovka cynicky to vyřešil únor 48, kdy ze dne na den vznikly 100 000 nepřátel nového lidově demokratického zřízení. A to právě byl ten zdroj lidí, odkud byli posíláni nejenom na těžbu uranu, ale i do těžkého průmyslu, do zemědělství a prostě do dalších oblastí.
1: A čím byl problematický ten urán? Ono to něco vyžaruje? Byli nějak chráněný?
2: Lidské tělo je individuální. Takže někdo tu zátěž snesl lépe, dožil se 90 a někteří umírali krátce po příchodu, co se vrátili domů.
1: Viac sa dozviete už po pesničke z Rádia Vlna na zimomriavkovom výlete na vlne z pracovného tábora v stredných Čechách.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Svet na vlne s Didianou.
1: Ochranné pracovné prostriedky nemali žiadne, boli to politickí väzni v 50. rokoch, kedy prebiehalo znárodňovanie majetkov a nikto si ničím nebol istý. Kamarát kamaráta udal, zradil a zrazu ste sedeli, ani ste nevedeli za čo. Výletujeme aktuálne na mieste činu medzi barakmi pamätníka Vojna a rozpráva nám o ňom historik Václav Tratina.
2: Ochranné prostriedky nebyly žiadne, spíše formální. Dostávali třeba tušenie půl litru mlíka na den, protože nějak zjistili, že mléko, mléčné výrobky to na sebe váže a dostává to z těla ven. Ale nicméně nějaký jiný prostředky, nebo co se týče třeba délky pobytu v tom prostředí, nebylo dáno. Byť se o tom už vědělo, ale nerespektovalo se vzhledem k tomu, že to byli lidi, kteří
1: byli nepohodlní.
2: Nepohodlní a v mnoha případech měli napsáno návrat nežádoucí, čili ani se nepředpokládalo, že se prostě vrátí z toho vězení.
1: A hněď potom teda začali zapájat do ťažby uránu najmä politických vězňů?
2: V první fázi to ani nebyli vězni, byli takzvaní chovanci. Je to trochu slovíčkaření, nicméně znamenalo to, že ti chovanci neměli statut vězně, protože oni neprošli žádným soudním řízením. Byli ustaveny v každém krajském městě takzvané akční trojky, což byly odhodlaní příslušníci nového režimu a ty směli na kohokoliv ukázat nebo říct v tom smyslu, že my se domníváme, že ten člověk je nepřítelem a to prostě stačilo bez soudu na 4 měsíce až 2 roky poslat do toho zařízení. A opravdu nebylo nutné napsat nic, anebo jak se procházely ty spisy, tak tam byly odůvodní. To, když tady říkáme studentům, tak tomu nevěří nebo se usmívají, ale opravdu ta doba byla takhle zrůdná.
1: A dajme si nějaké příklady, za co jich mohli poslat do tohto zariadení.
2: Bratr je rakouský státní příslušník, nebo nesouhlasil s kolektivizací. Jo. Majitel vily. Stačilo a byl si sem přesunut. Nicméně z mezinárodního pohledu to bylo neúnosné, že vlastně bez soudu šli tady do těch zařízení, takže od toho roku 40-50 nastaly soudní procesy, pro něj se pak ujal název monster procesy, kdy formálně bylo všechno v pořádku. Oni byli zatím do vazby, proběhla nějaká příprava, oni byli dáni k soudu a oni se přiznali. Ale to, že to přiznání bylo, že v té vazbě donuceno
1: mučením,
2: fyzickým týráním, s tím, že někteří se ani toho soudu nedožili, že prostě to týrali tak, že se prostě nedožili. Typický příklad ten farář hodně Stoufar, který prostě byl umlácený při výslechu. Tak to z mezinárodního pohledu nebylo známo. Oni deklarovali, že proběhl soudní proces, měli obhájce, ex offo prostě přidělený, ale bylo to v pořádku, protože byl soud, byly shrány nějaké důkazy a oni se přiznali. Tím pádem byli jaksi krytý formální stránkou, která proběhla. V pořádku legislativně tak, jak měla. To, jak to probíhalo, se samozřejmě ven dostalo až s nějakými imigranty, že prostě je to jenom pozlátko, nebo takový, řekněme, fíkový list, že ve skutečnosti je to samozřejmě předem nalajnovaný, napsaný scénář udělaný a ví se předem, jak to dopadne.
1: A kolko zhruba bylo těch vězňů?
2: Vrcholu to dosáhlo 1956, tak tady bylo 1900 vězňů.
1: A ty budovy vyzeraly vnútri jako koncentračné tábory, že těž tam bylo strašně veľa postelí, len drevené nějaké dosky a na tom spali.
2: Byli železní. Ti, kteří pak chvíli na vojnu v 70. 80. tak v podstatě ty postele byly stejné, jako ty skládací vojenské postele. Konkrétně zde to fungovalo v tom režimu vězeňském až do roku 1961, kdy se to zrušilo z toho důvodu, jeden byl ekonomický, že tato část ložiska se dotěžila, takže je museli převážet autobusama na jiné části toho ložiska, bylo to komplikovaný. A věc druhá politická, že v roce 60 byla poměrně rozsáhla amnestie politických vězňů, kdy se to smrsklo na méně než polovinu, tím pádem už bylo možné některé lokality zrušit. A ty, kterých se to netýkalo, tak byly přesunuti třeba na Bytí směrem ku Praze, další lágr, kde se těžilo až do 80. let.
1: Hovorí se o minulom storočí, čo nebylo tak dávno. Napriek tomu táto história o politických väzňoch nie je tak známa. Aj preto si ju pripomenieme už o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Súdne procesy neexistovali. Za to existoval tábor v blízkosti mesta Příbram, kde pôvodne boli väznení nemeckí vojnoví zajatci, ale tých, keď prepustili, niekto dostal myšlienku, že urán potrebný na výrobu zbraní by mohli ťažiť politickí väzni. A aj ťažili a v hrozných podmienkach. Nie každý to prežil. Sme v stredných Čechách pri pamätníku Vojna a rozpráva nám o týchto časoch a väzňoch v uránových baniach historik Václav Tratina.
2: Tady tam lokalita žádá svým životem. V tom roce 61 to dostala Československá lidová armáda, která si tady zřídila skleniště. Byly tu uskladněné polní nemocnice pro případ války. S tím, že zděné budovy zůstaly, ty dřevěné si buď samovolně degradovaly a spadly, plus když to muzeum dostalo v roce 99, tak tady byly takový ty ocelokolny obrovský, kde bylo to skleniště. A bylo rozhodnuto v tom roce 99 usnesením vlády, že lokalita bude přebudována na památník obětem komunismu a následně k tomu i po různých jako legislativních procesech došlo. Ale aby k tomu vůbec došlo, tak musel být nějaký, řekněme, prvotní politický impuls a ten dal Václav Havel, který v roce 1993, když navštívil okres Příbram, tak mimo itinerář plánovaný se nechal zavést sem.
1: Čiže k pamětníku Vojna a on tu tiež bol zavretý, pan Havel?
2: On teda ne, ale jeho kamarádi známí tady byli, tak se tu nechal zastavit a právě pronesl: to se musí zachovat pro příští generace. A to byl ten prvotní impuls, aby dále vláda, politici jednali a nějakým způsobem se s tím vypořádali. Lidi se pohnuli, byly uvolněny nějaké peníze, že se odstranili ty nepůvodní stavby, byl udělán projekt, návrh na expozice, až potom 2005 se to dokončilo a 2005 se otevřelo pro veřejnost. Čili 21 let je to otevřený. A od té doby to slouží jako muzeum.
1: Je velký záujem o to, ano, vidět to?
2: Ano, ale řekl bych, že ta struktura návštěvníků se mění, že v první době to byly ještě ty političní vězni, který sem autobusama jezdili i ze Slovenska, pak sem jezdila první generace jejich děti, no a teď převážnou část tvoří školy.
1: A kde se pochovávali tyto vězni, když tu zomreli?
2: Takhle, to nebyl jako likvidační tábor, to byl prostě pracovní, jejich práci potřebovali. Takže ani jsme i tak docházelo k nějakým úmrtím, zmapovali jsme asi 23 úmrtí, několik bylo při pokusu o útěk, že byli zastřeleni, ale největší procento bylo při, řekněme, nedodržování bezpečnosti práce, že v tom podzemí se pospíchá. Jel se na výkon. Bylo to nejčastěji, že se ulomil kus skály a zavalil je. To se opravdu stávalo. Těla obvykle nebyla vydávána příbuzným, takže se spálila, někde rozprášila a myslím, že 95 vznikl v Příbrami na hřbitově symbolický hřbitov, kde není fyzicky nikdo pohřben a je tam prostě pamětní deska obětem komunistického režimu.
1: A tento tábor byl čisto pro muže, alebo byly tu aj nějaké ženy?
2: Mezi nepřáteli nového zřízení byly i ženy, ale bylo rozděleno ženský a mužský a ty ženský tábory byly třeba většinou v zemědělství. A to nebylo tady, to byly Železovce třeba na Slovensku nebo v Pardubicích, ale těch mužských bylo samozřejmě víc.
1: Čiže kolko lidí zhruba prešlo týmito tábormi?
2: Víme, že těmi tábory v rámci republiky prošlo asi 250 000 lidí. Každý v příbuzenstvu někoho má blížším, vzdálenějším, kdo si tím prošel.
1: A aký mali denný režim títo politickí väzni?
2: Byla 8-hodinová pracovní doba. Dovezli na konkrétní šachtu a sfárali dolů s tím, že teda bachaři zůstali nahoře, že dole ty vězni byli s civilníma pracovníkama, že jim tam tlačili vozejky a takový ty horší práce. Bylo obvyklé, že ty civilové jim za tu pomoc dávali svačinu, cigarety. Ti odvážnější byli ochotní vynést třeba i dopis, ale i ti civilové byli namátkově kontrolováni. Takže bylo to, ne každý to udělal.
1: Tresty boli brutálne, väznenie na samotke napríklad v malej miestnosti, kde ich nechali samých aj 2 týždne. Všetko to dokumentuje pamätník Vojna, kde práve výletujeme. Viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
2: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
3: Zimom riavky má každý návštevník pracovného tábora, ktorý fungoval v 50. rokoch minulého storočia, pričom nedávno dostal pomenovanie Pamätník vojna, pomenovaný podľa kopca Vojna, pod ktorým sa nachádza. Mali politickí väzni nejaké odmeny za to, že tvrdo makali v uránových baniach? Aj to sa pýtam historika Václava Tratinu.
4: Odměny ano, ale ne touto formu. Formu bylo, že dostávali přilepšené jídlo, anebo měli povolenou návštěvu. A povolená návštěva znamenalo, když se sem přijížděli, tak tady mají 500 metrů je baráče v té zatáčce a to byl návštěvní slovo, návštěvní barák, který byl vlastně oddělený od toho areálu, ved k němu koridor právě tady z těch ostnatýho drátů a tam se směli 4 hodiny s příbuznýma setkat. To byla ta odměna.
3: A co museli robiť ty vězni? Co používali při práci například?
4: Zbíječky ano, měli, hornická činnost. Ano. K tomu samozřejmě měli ještě nástupy, kdy byly počítáni a plus to bylo samozřejmě práce na údržbě a rozšiřování areálu. Protože se zvětšoval a plus, aby se udržoval v klidu, nebo teda v pořádku a v čistotě, jak tak. Součástí testu byla i politická převýchova, takže byla politická školení mužstva. Ti, kteří byli, řeknu, hudebně nadaní, tak založili táborovou kapelu, kde se hrály ty budovatelské písně.
3: A jako vyzeral volný čas politických vězňů?
4: Mezi těmi politickými vězni z velké části byli vlastně intelektuálové, kněží, právníci, filozofové, profesoři z vysokých škol. Učili se tady cizí jazyky, plus se vedly různé filozofické dispozice, psali se básničky, psali se literární díla, která jsme my našli třeba v komínech těch baráků. Ti, co prošli tady vojnu, tak vzpomněli, že se byl i pokus o útěk pod zemím, jak udělat štolu, ale nedopadlo to, byli odhaleni. A odhalení znamená, ne, že byli popraveni, to je zase ne, ale že byli prostě rozposláni na jiné tábory.
3: A že vraj tu bylo nějaké mučiace centrum, kde těch vězňů trestali a tak dále. Je to tak?
4: Ano, jedno je tady nejblíž, tak v tom podzemí takzvaný bunkr, což bylo, řekněme, také to vězení ve vězení. A pak byla ještě samotka, to bylo jako měkčí. Tady bylo třeba 10-15, chodilo tu do práce, ale bylo to prostě betonová místnost, kde nebylo nic. A to bylo pokus o útěk, nabárání ke spouře. Ty měkčí na té korekci, kde byly jenom po jednom, tak to bylo taky menší prohřešky ve stylu třeba nespěknutí čepice před velitelem tábora.
3: A jako dlouho tam mohli ty vězni být? Kolko dostávali rokov na odpracování?
4: Poté, co už teda byly ty procesy, tak bylo od několika měsíců nebo let, ale třeba taky až na doživotí, ale bylo zvykem, že na jednom místě byli v řádu měsíců maximálně roku, že je často přemysťovali a takže je takhle stěhovali, aby se moc nekamarádili.
3: A zdravotná starostlivost byla v těchto podmínkách na jaké úrovni?
4: Byla tady budova nemocnice, kdy ten lékař, byl skutečně vystudovaný lékař a taky politický vězeň, snažil se pomoct v rámci, tam měl několik lůžek, jako ty vážnější případy zlomenin, takový se vozilo do Příbrami do nemocnice.
3: A který známí lidé, respektive slavnější osobnosti tu byly vězněné?
4: Vezmeme-li přímo tady Památník vojna, tak nejslavnější asi spisovatel, poté předseda PEN klubu je Jiří Stránský, podle něho se natáčely všechny ty seriály a filmy Boomerang z Divočá země a další. Byl tady Jiří Krupička, neúplně známý, ale mezi geology známý, který pak tady 68. odešel do Kanady, kde učil v Torontu a zemřel nedávno ve 100 letech, tak ten se tím taky prošel, básníci, spisovatele, ale také i jak ze světa, řekněme, sportu, lze opomenout mistry světa v hokeji, kteří se sem dostali náhodně, 49 získali titul mistrů světa ve Stockholmu a měli 51 letět do Londýna obhajovat titul mistrů světa. A jako měli všichni zavazadla naložená, čekali na odlet, ale přišel pokyn z ústředního výboru, protože krátce před nima tam odletěla krasobruslařka Aja Vrzáňová, která řekla, já už se nevrátím. A dostali strach, že ty hokejisti se jim taky nevrátí. Takže vymysleli nějaký ctě důvod, že prostě zbalili, šli na výslech. Kromě jednoho šli všichni do vězení a skutečně jeden z nich, ten Vladimír Kobranov, byl i tady na vojně. A dostali do několika měsíců, do několika let a nikdo z nich už se nevrátil. No, vrátili se k hokeji mnozí, ale ve stylu třeba trenéru, nebo že hrál nějakou krajskou ligu. Nikdo už nehrál v naší nejvyšší lize anebo reprezentoval.
3: S historikom Václavom Tratinom si pripomíname temné časy vplyvu Sovietskeho zväzu na náš československý štát. Viac na Výlete na vlne už o chvíľu.
2: Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Výlet na vlne.
1: Politickí väzni, ktorí dreli v uránových baniach pri meste Příbram, museli nosiť oblečenie, ktoré strašne hrízlo, pričom na chrbte mali namaľovaný biely pás. To, aby ak náhodou nejaký politický väzeň ušiel, bol ľahším terčom. Pás slúžil ako poznávacie znamenie, že ide o väzňa a rovno do neho mohli strieľať. Vyletujeme na mieste, kde sa tak dialo, v pracovnom tábore, aktuálne nazvanom Pamätník vojna. A rozpráva nám o ňom sprievodca Václav. Ako vplývala na politických väzňov radia a pri ťažbe uránu.
2: Působil na všechny, ale co nejintenzivnější to bylo na tom Jáchymovsku, kde takzvaná věž smrti, kde se sváželo ze všech lokalit a tam opravdu to ručně rozbíjeli a to nejlepší šlo prostě do vagonu, do Sovětského svazu. Zbytky šly na haldu, na těch haldách jsou tuny uranu, toho méně zajímavého nebo slabší žíly a tam opravdu trpěli nejvíc. Vzpomínají, že prostě únavy, zvracení, nechutenství, typický příklady. A jak tam jak je toho lékaře, tak když to spělo k tomu, že prostě ten organismus už opravdu skomíral, tak obvykle toho člověka velmi rychle propustili, aby jim nezemřel ve výkonu. Takže prostě týden po návratu zemřel, ale už to prostě bylo mimo.
1: Ideme ďalej niekam?
2: Tak jdeme do toho bunkru, to je to nejkrutější, co tu bylo.
1: To bylo hneď od začátku brané, že tuto budou nevhodní, alebo tí, čo sa zle správajú?
2: Formálně to bylo skladiště brambor.
1: Pozor na hlavu zase, lebo ideme do podzemia. Tak teda toto nebolo pre vysokého človeka, aby ste si vedeli predstaviť, taká betonová jedna malá kopka, naozaj skladisko zemiakov.
2: Tato místo sa nechala v pôvodním stavu. No a tady byli prostě v počtu 5, 10, 15 osob a odtud se chodilo do práce a bylo to tak, že v zimě tady prostě byla zima, když jsme to zadýchali, ale právě byla zima a v létě, když přišel přívalový déšť, byli po kolena ve vodě a čekali 2-3 dny, než to opadne. Byl případ, že jak se třeba taky pokoušeli odsud utéct, tak na československo-západoněmecké hranici byla takzvaná akce K, kameny, hraniční kameny byly posunuty do našeho vnitrozemí, což nikdo nevěděl. Takže když se jim pokusilo odsud utéct a nebyli chyceni, protože jakmile byl mimořádný stav, tak okamžitě měli svoje instrukce bezpečnosti, že udělali prostě hlídky na křižovatkách, kontrolovali lidi, protože oni měli svoje oblečení, že žádný jiný neměli. Takže museli dřív někde se převlít. Ale byly jako záchytné adresy, kde to bylo možné. A tak když se dostali až na tu hranici, tak šli za ty patníky a mysleli si, že jsou v Německu, ale nebyli. No. Takže byly případy, že tam prostě postřílili a přitáhli zpátky. Jednoho právě třeba jenom postřelili a tak ho přitáhli a tady ležel prostě v tratolišti krve, ale dostal se z toho. Taky Adolf Bečvář ze Zlína, ještě jsme ho taky s ním mluvili.
1: A máme ještě nějaký konkrétní příběh?
2: Jedním z hrdinů druhé světové války byl dneska už teda generál, tehdy prostě kapitán Kohl, který byl tady z Vysoké. Tak s chvilkostí tam bydlel jeho otec, jeho syn mladý Kohl padl na Dukle, ale mnozí jeho spolubojovníci tady byli. Bojovníci Ludvíka Svobody s novým režimem nesouhlasili, no tak šli taky sem. Jo. No, takže to byla jedna z adres, kde bylo možné získat nějakou pomoc od tatínka toho Kohla. Jak řeknu svobodovci, tak leci RAF, ale taky ty příslušníci Wehrmachtu. Tady byli na jednom místě.
1: To je šialené.
2: Ironický, opravdu ironický.
1: A jestli robili zle?
2: Němci se mi smáli, že jo, že my jsme mysleli, že jste vyhráli.
1: No. Kolko to bylo strážců?
2: Číslo řeknu, aby to desítky. Desítky lidí, kteří se mají střídali na směny, bydleli v Příbrami, ty jsme měli rodiny, ty, co neměli, tak měli svobodárnu, tady fokus v lese, taky dřevěný barák podobný. Ještě bylo pikantní, že mnozí, kteří tady si prošli tím lágrem a dosáhli civilů, tak oni v podstatě, když tady byli 10 let, tak nic jiného neuměli, než prostě pracovat na uranu, takže tam zůstali jako civilové, třeba i v té Příbrami. No a na ulici se potkávali s těma svýma bachařema.
1: Čiže dozorcami, ktorí ich niekedy aj byli. O chvíľu aj o tom, že pri meste Příbram majú aj kus berlínskeho múru.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didi.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Je to tvrdý výlet. Sme v bývalom pracovnom tábore, kde makali politickí väzni a ťažili radioaktívny urán. Prehliadky pamätníku Vojna, ako ho v 90. rokoch nazvali, majú dvakrát či trikrát za deň. Našim sprievodcom je vedúci tohto múzea Vojna Václav Tratina. Nakrúcali sa v týchto priestoroch aj nejaké filmy?
2: To bola nemecká produkce, kde podľa románu Brunu a Pice sa tady točil film Nahý mezi vlky, který následně vyhrál Berlinále. Velmi úspěšný film a největší segment toho filmu byl skutečně natáčen tady, kdy to jaksi simulovalo Buchenwald.
1: A vy jste to viděli?
2: Ano, i to natáčení, i ten film. Přes měsíc tady byli. Kdy tady vznikla ta kultovní brána buchenwaldská, to tady všechno udělali filmoví truhláři.
1: A jako je to s tím nápisem na bráně?
2: Ano, máme ten nápis. U mnohých evokuje nápis, který byl na německých koncentračních táborech Arbeitsmarkt-frei. Tento nápis, nemáme to doloženo fotograficky, ale pamětníci z Jáchymovska tvrdí, že po dobu několika měsíců tam na jednom z těch táborů na Rovnosti duším skutečně ten nápis byl, ale v té době i z nějakých důvodů, zřejmě z nějakého pokynu ze zhora, řekli, že to příliš analogický k těm nacistickým lágrům, tak to sundali.
1: Len připomením, že ten nápis nie je prácou k slobodě.
2: Jakákoliv řeknu dokumentace fotografická vůbec z tohohle období a těch lokalit je na prstech jedné ruky. Tří se zakázáno, takže máme pár fotek od civilů, kteří si tajně tady udělali fotku, anebo jsou samozřejmě letecké snímky, protože jednou za pět let si ministerstvo obrany fotografovalo svoje lokality, takže víme, máme z roku 52-57, jak se to rozrůstalo za těch pět let.
1: Keď tu boli ty filmári a něco zničili, lebo však filmári někdy zvyknou.
2: Když došlo k nějakému drobnému renoncu, tak se k tomu poměrně vždy postavili čelem, poslali svoje lidi a opravili.
1: A spýtám se aj návštěvníkov, ako to vnímáte?
3: Pre mě jsou to strašně silné věci, keďže se i v Postbellum zaoberal touto historiou modernou, totalit a tak dále. Je to strašne podobné tomu, čo robili Rusi, čo robili Nemci, holokaust, krátko všetky totality to majú rovnako a vykrádali si vzájomne recepty, ako tých ľudí likvidovať.
1: V priestoroch pamätníka Vojna nájdete aj kus veľkého múru, na ktorom je nápis Berlínsky múr. Je to ten reálny, ktorý oddeloval východný Berlín od západného, až kým ho v 89. počas revolúcie nezbúrali?
2: Áno, to je originál, betón, to je skutečne berlínsky zdi, ktorá tam stála. Východní část Berlína a samostatný stát západní Berlín byly odděleny v roce 61, kdy v první fázi to byl plánkový plot, ostnatý drát, postupně se to vylepšovalo, až ta poslední, tady ta čtvrtá generace, byly skutečně takové ty betonové bloky, které byly v délce desítek kilometrů, vlastně rozdělili ten Berlín, s tím, že nahoře ještě byla taková jako trubka, aby se tam nešlo něčím zachytit. Předtím byly samozřejmě ještě ostnatý dráty a několik desítek metrů, kam se nesmělo a bylo to hlídáno v podstatě jako státní hranice. Byly opravdu desítky případů úmrtí, zastřelení a myslím, že poslední byl ještě v červnu 89.
1: A ako sa dostal sem do múzea pamätníku Vojna?
2: Myslím, že v roku 91 v době euforie a nadšení a 90. let, tak vlastně příbramáci dojeli do Berlína, poslali tam auto. Takhle, oni se uvažovali, že v Příbrami vznikne nějaké muzeum, protože tady bylo spoustu těch bývalých politických vězňů a byl tu urán. A vzniklo tam muzeum, myslím, že v 93, místě, kterým všichni říkáme ruský internát, tak tam vzniklo jako první muzeum, který provozovali ty političtí vězni.
1: A jsou tu nějaké historické automobily? Co to tu je?
2: Nákladní vůz RN, ve kterém se vozila ruda. Terénní vůz sovětské výroby Gazík z 60. let, který používali pracovníci. Možná, že někdo ještě používají.
1: A jdeme dovnútra, do bývalého velitelského priestoru, kde máme aj jeden model.
2: Jak ten lágr vypadal, řekněme, v dobách největší slávy, kdy se tady stály všechny ty dřevěné budovy, kde byly ubytováni. A my se nacházíme tady v tom velitelství, tady ten bunkr, tady byly vlastně těch až 1900 vězňů a umístěno mezi dvěma uranovými šachtami, šachta číslo 1, a kde ten odval je minimálně, to zarostlý, a šachta číslo 2, která je ta větší a je vidět do dneška.
1: Ďakujem Václavovi Tratinovi, nášmu sprievodcovi po bývalom pracovnom tábore, kde týrali politických väzňov. Nachádza sa pri meste Příbram. Hlavne užívajte si každý slobodný deň a majte deň ako z obrázku pri Rádiu Vlna. Výlet na vlne stýdia.